0: Máme dobre vibrácie na Rádiu Fantasy.
1: Usako Uro, Ševeč glasbe.
2: In zdaj še en ekstra hit.
0: Rádio Fantasy.